Oče tu! Či si tu! Tu! Klekni! Oče tu! Jedeme masakr! Oče tu! Všichni! Vy pojď tu! I ty! I ty pojď tu! I vy tam! Oče tu! Oče všichni!